5 minut pojednačiche a poradneme na aktuálne povesť četlodženia. V budušenie Balachuso od vútore popodňa do noce na štvortk baterie, ktoré šmilino skváduja na parkovanišču pri Šlíbenovom parkovanišču. 4 morské kontejnery by so z totálne znatie príčiny zapalili. 42 obydlerov dobiachu svoje bydlenia a domy na kvilne opustčiť. Jedote mačizny nie sú ani pojece, ani ve vodže zviesčili. Připrava slúži tomu kabvania miliny vúrunač. Budešinje je so pjatk dvudeđenski ferijalny kurs Serbsko instituta za serbsku rič a kulturu zahaju. Doromade 40 vopčeniku z 10 krajov so na njim vopčili. Najdljši puč ma vopčenica z USA. Nimo vučbe 5 ričnih skupinah podađa so tiž na ekskurzije, mjestrujem po evangelske a katolske horni vužice. Nemski centrum za astrofyziku DZA ma votnetka dola dovansku radu. Kajž DZA z Džili je prini predseda gremija zastupja zvjazkového ministerstva za sledženje, technologiju a cvetnišću letarstvo Thomas Reiter. V rađe dale podla je nimo zastupnikov zvjazka Svobodnoho stata Sakskije a vjacorih navodnih sledženskih institucij Nemskije, tež domovina. Ju zastupuje predseda cišnoho zvjazka David Statnik. Jednačeletny Phil Walter z Vaska bo pjatk v Ralbicach jako najlepší kopar prusninského kempa Real Madrid uznamenany. Bieše to s dobom veršk a zakončenie 5-dňovského prusninského poskytka. S tým pojde serbský kopar bude z Budešin Phil Walter do Madrida na vosibite kunstyženia s dalším trénikom a smetam tiež tvorstvo zeznač. Na 100 dječí z cevoho regiona je sa na koparským kempie vobdželivo. Ponovenje jistnije na autodroza a štyrimie s Ohornom a Svonie Borštu liči derie v časovom pláne. Kajž autodrova GmbH na naprašovanie z Džili bu prinie tvarske fáze od spočatka apríla Džil Hornie Voršte vufrezované a nová Voršta zatvarená. Tute dživa sa netko k tutun kunstodženia zakonča. Potom so druhá pojica jistnije ponoví. Tole ma hač do oktobra trač. Miestom vopkrat na dvimaj čaromaj kúždym smier je dále pobinie. Dukvilu ste přijest a votjest v Porchovie na smier Drieždane Zauriny. Voni mate so přichodne pjatk za sobotu rič. Załožba za serbski lud veđe projekt k zotoveniu tradicionálnych žiđanych damastových pfátov za evangelsku drastu vojorovského regiona dále. Poskyt genetko vo 6 špárbnych a mustrových kombináciu bohači. Při Berwodskim jezoru zakonči so dženca 5. Break the Wolves Festival zviacač 18.000 hostčimi. Na 5 živišťach vústupichu vo čtvrtkasem viacač 70 vúmiocov. Žnitruskajcov sú šúče zakončené. Kajž domanic Borský dvor z Huska z Žili, by to za nich na polu za samozčípanie pola hornie kiny přerezne Truskajcové leto. Spočatk leta by dôl zima, sčiovašte najprede suchota a potom vulka horcota, štož rozčiniu pvodu tiež netie. Ve okresomaj Budušin a Zorielc sú veľkí. V prinním poliče niečo 100 a 10 zvieriatov na pastvách morili. To vôjde z aktuálnej štatistiky krajného záriada za vopsvet a ratarstvo. Niečo pojice pádu, když by po posudkách fachúcu veľk vina, nemiachu pastvy předpísané minimálny škýt. A poľadneme tiež ešte na vetrové vúľady. Vokomikne pokaza živé slebrotu Budušine 620 stopňov, čo sa zmieme v odmeniavé džen mi svoncom a mročelemi živé slebrotu papíru dňa. Drehi ešte na nekak 28 stopňov našim koncu. Na nové tože najprv raz v okvodni, punželu a vútoru očakuje nás temperatúry mi s 22 a 25 stopňami. Potom živé slebro zase dále stupa. Žane švieľe vokomikne. Připojeni nisu.

0: Vedro je v prođe deremenivo. Čera s večerom serbske poezije na čest Jakuba Barta Čišinského budušenje zarođe za Serbskim institutom. Tak možeš se neđe 90 v opetovarju čitanja a hučbu ljubić tač v voljni atmosferije. Mje s njimi bjetiš Monika Gerdesova.
1: Na fujarje s husličkami a svojanskimi spivami staj žurec Pukačec manželskaj pravý rámik stvorivoj za serbsku a mezunárodnú lyriku, z kotrých je zočera večer 18 básnicov a básnikov pred Čišinským pokvonivo. Čítajú z jeho a svojských tvorbov, Mirana Cúšcena napríklad.
2: Jakuba Čišinský so miholi, tak zváha dešť so čopfy miholi. A keľkož z debie skapku spopaduje, so voda ve bysku...
1: Hač serbsce, nemsce basnice, český abo ruska basniaka, duch Čišinského je všech inspiroval. Sylvia Šenova.
3: Na ja som ju na kojže pat pýtala, dokážo som ja jednu basin uzvolíva a som v tým zvýsku tola ketrovele basnu hýšte raz čítala.
1: A kak da bychu tutun duch popravom pomenovali? Mirana Cúšcena a Róža Domašcena.
4: Jeho vútre zynky, ale tiež jeho cunie zynky a jeho celé jednore krásne básne ve všech možných formách, ve všech možných metáfrach. Metaforika je tak bohatá v jeho básniach.
5: Zmužitosť a celé v nej celé při sebi, tiež o sebi, tiež při jeho básniach, tiež on o sebi rečia. To som mi tiež jara ľubia.
1: Jedna tajka je basin, kotruž je Marka Mačijova přednesva. Jakle posmerči Čišinského vujšva, nejso se svojimi kritikarimi za týrisce rozestaja. Mienujo so sam Bohi Čišinský. Tež Mačijova je ducha basnika čera začuvala.
6: Tež tež jen cvrši basne, kotruž nejsou od Čišinského, toto lašitko, tež jeho duch ducha, mi je so jara ľubivo.
1: A Juri Vuščanský doda.
7: Ten akcent je so na svojanským, ale leca tej prvný raz v Persisce Čišinsko.
1: A tak sme slyšeli ľubosčinskú basin, kotruž je Čišinský ako kapvan vinoval český operový spivace od afgánskeho poeta v exilu Davuda Erfana Persisce.
8: Hergiz mažal an nist. Hergiz mažal an nist, ke by tu bugujem dele man.
1: Nakromie by slyšeč besadže po programe zohce vone basnik exilu netko radetiš serbsce vuknič. Hej, to by vodminja ve večer stojš to publikumom. Jeden z vonych organizátorov, Benedikt Dirlich, s tak dobrým obdzieleniom ani líčiu neby.
9: Ja sa jara veselu, že je telko tež modých ľudí se naše počešťené dženca napolskavo. Vo sebe tež sa ja veselu, jara veselu, že je faktisce celá garda serbských basniakov a basnikov Čišinského čítava a tiež svoje texte a vo sebe mi veseli, že sme mali uznamných tiež susodných spisovateľov, napríklad Uwe Kolbe, alebo rusko-nemskú básnierku Olga Martinová a vieso tiež náš priateľ Milan Rabal z českého Varnsdorfa.
1: Jasne by na koncu, že nebe večer jenož dar za básnika k jeho 170. narodninám, ale že je básnik tiež v opetovariu v obdariu. Tuči si kvalachu.
10: Tu cú atmosféru a tiež tu nastok so zasora se s Čišinským zabierať.
11: To by je en jara příjemný večer Čišinský však vždy mu nekak niž to dá. Čišinský a zelo voba je staj tý, čiž jen za jený básňu pýta, tam jen husto nešto namaká. To sú niče naše korene, naše žro a jené vukadžišo.
12: No za mňa najvážnejšie to je to, že ja mám ten kontakt s serbskej poéziou, s básňami a s básnikami a to sú najväčšie osobiny, ktoré ja znajú. Přijdu z Polskeje, serbštinu sa zabírám na feriálnym kursu sem.
13: Za mňa poprom to najväčší dál, že by se to taká nienuzovaná atmosféra. To by se tak příjemné vonka pod hůjem nebiem, to mají no celé osobitou energiu.
14: Já tyž v Očínsku nejsem věle čítal, no správně přidáč, a dženca jsem nás měl také prvné kontakty, a jsem se mu tyž mu do toho světa kusnout zanurič. A to jsem já lubil, a já jsem musel to ty moky nárok za mě, co mu tutým cvům týmu jace vinovač.
13: Zamět ten reč na tutým večeru byl taky kus ten slovenský duch, který jsme mu doživili, protože jsme mu všelaké slovenské reče, ty slyšeli, a Heiter Kusta, das Wohanska Hordos, Sprecherrekor.
15: Und wenn du bei Hustischer Junu, Schischinske Hotschitatsch, der ihr Wobhoje Jara, Jara Riane Dorjewinje.
0: Monika Gardesowa, Bier Budla, Cera, na Wetschoku Serbske Poesie, na Czesch, Jakuba Barta, Schischinske Hotschinje, na Zachodje, za Serbskim Institutam.
16: Sit your butcher, sit your butcher.

0: Na, viele touristische Programme sind vietnamesische Ideen, wobet Menschino. Na, deri. Alle stumme touristische Programme ist da, ja. Birnisch, Jivenje Menschin, bimme schon sein Moro. Vietnam, Jima, kaspreine 102 Millionen Wobetlerjo. Gischritscha 20 schlackig Ritscho. Thai, Muang, Khmer, Humong, atakdale. Mnoha z tutych Menschino bydla we severu, blisko Chiny a Laosa. Tež nie by im jenož tak vysoko hore do horu bylo. 2000 metrů a ještě vyše. Tu jedna věc, tam po kešku a městem pola, na kotroch stěja silné krůve a vůlke buovy, němce büfel. Dys a dys pak zetkáš tež nekotře žany, vony jsou ve dojich písaných sukňách a jednovou menša hač já, znamenša. Na vově mají ještě písaníše rubiška, kajž mavé turbany. A svoje češenky noša na krybeče. Pěča lědma vietnamsce ryča, jenže se taká znak nic. Jenož svoju ryč mong.
1: Nya zhong, pě ya mong.
2: Čang pě dene, čo čang pě dene.
1: Čipa, pě dene.
0: A to lasto zrozumíme. Ja, minu, trude. Što vy například prajče, žone, když vás ništa zaboli? Tyž, aua, kajš ja,
1: vo? Je bo go, mun hai. Je bo go, mun hai.
0: Aha, a što je z mamu a papu? To je tola nimale po celom svieče znate. Staros može tyž.
3: Je mama, papa. Ama oj, baby, espin, ama oj.
0: Sú oni po prvom kúži? Ja minujú ju horeka v horách a daleko prič od miesto. Potom pak vidžu všude milinové srče. V koježdej kešce, do kotrež zastupiu, stejí televízor, kvôdžak a vizovokanská mašina. Čím viac cúzich k nám přinže, čím liepe. My božiš o nechtom převoži. A tie štúdla je do nímale každého turistického programa za Vietnam zapísané opäť menšin. Ach, je to rýmne. Dvie noci sú ve zálive Halong na Čome Čumpač. Halong samondre je skýre industriové miesto, ktorož leží pri južno-šínskym moriu. Jenož sa tuté morio tež vôboko do kraja saha, vôľký zálivu, nemce bucht. Z vode dádajú hoborské kameniska. To je tak junkrotné riane. Ve nímale každém filme vo Vietname vôľadaš z najmenša pol sekundu tuté je panorámy. A tola, čierna testo 980 sem tu s čoma do vody skočil. Dženca si to račo zakusnú. Ach, ľudža, štú jenaš je plastu a druje odpadky v unamakau. A vo sebe zosmieš to šortiš do vody metač. Ale nespúšť žejne nádžiu, tež v tojšto vietnamských obchodách drbiš miestem extra zaplatiť, než plastu ty tu trebaš. Longe dale po pučach, kotrež sú široké kajž naše autodruhy. Nimo Haiphonga, Ninbinga, Nongkonga a kajž miesta všetky rekaja. Přeco zaso pri tým kusk dviluju. No prajno je mlbeno, nese dáš na tujú dvojci ju? Ja pak liedma ešte nešto spoznajú. Na tamnem boku bydáš to cúze naše vúžicu po 17 alebo 13 letách, tak bez ošeho zaso spoznal? Čehodlá steja ve vietnamských miestach poplňujú okolo štyrio pred šulemi vôľké kolóny mopedov a autov. Odmora, dokež starší na deti čakajú. Podľa nás vožia šulské busy deti domov. Tu činia to starší sami. Potom sa vrota otamknú a vôľké vítanie, ako nebychú sa mesiac zo videli. K tomu předávajú sa nedom na chodníku placky, pampuchu a nekaké rajky, štož mama alebo papa alebo obaj by sa rádi započítal. Potom jedne, dvie alebo tiež tri deti hore na moped a api, celá svojba domov jedže. Nitko chce sa mi večereč a neprášeče sa, što sme si šidne skázali, ale je všetko svoďavo, jara svoďavo. Zvětša je se moja žena horomce obladala a potom ještě zupytala.
4: Oh, varenu kokošku, harajs, Hallo, Jojo, Peperoni-Soße, Stammerichte, Selenino-Tisch, hier Kisch, also der Kiesauer, Selenina, Steuermama-Isch, Soleute, Chili, Jojo, da gerne Chili, Zitrone, Lemon, Popio, Sil, Poprom, schaust du euch mal drüber machen. Da würde man da jetzt, nach der Suppe würde man sich da wie kommen jetzt.
0: Das ist in der Schneebüche Blitka tak nieske. A stolčki tak wuske byli. Ale tešak su za ich ludzi myslili. A oni su empus s jižnejší načmi. A bude máš při podlanský blíže tež veselých ludzi, kociš maja na blíže a pod blídom hore pivových blešov a tyzu. Vietnamské pivo však svodži a nic jenož jim. Moji ve okolini města Badong. Žno dny do vojny jsme věd žádného běvého vůledavoj. Za to najú ľudžo nastajnosti strouja, namaj kývaja a cíža zhromadne fota. Děti pak jsou zbožené, se môža skončný raz svoju šulskú jenžesčinu vúspytať.
5: Hello!
6: Hello!
7: Where are you from?
6: Where are you from?
0: Čuju se v opravdu husto kajštajky exult, přetož Dajke odležané končiny ve Vietnamie miestem lidma ešte doživíš. Ižo cíči týden dunda môj s autom takhle po kraju. Najradšo bych môj nástojnosti kvíľku pozostavoj. Každúli runie mi s polimi, kotrež steja pod vodu. Rajsové pola. Desátky ľudí teptoja háčke kolenám ve boče, so bych rostlinky zvosadželi. Hodziny do, a przeco głęboko skileni. Haj, tak podobnie by to drudy jeszcze z początku 60-tych lat też pola nas doma. Cała wies wąka na polu, każda swojba na swoim pulku, a k tomu szczebotanie ze susadami, a nikocy dresu przydziele też spiewali, albo zamiesza zęczyli, kaj tu runie w centralnym Wietnamie. Rostlinki są jun w oblito zwasadzia, a potem są dwójce albo trójce w oblito żnieje. Miestačko Nguyen je za Vietnamianu také nešto kajš putnické miesto. Tu je ich 1969 zemrieti prezident Ho Chi Minh prejne 5 let svojho živenia v otrost. Potom drenie sa tu, hač na celé krotký vopet, na staré džin, ižo žene viac navročil. Atola, sej tu jeho jara česča. Jeho vožo, dom, kuchňu, zárodku, šo môže sej vobladač. Pieča je šojšče nimale originálne. Nahaj. Janoš, čo dla so tu ľudžo hižo ráno dževičich tak toukaja? Skoro 60 let po smerči Ho Chi Minha.
8: Hong Thu tiếng Việt hả? Bác Hồ là người đặt nền móng khai sinh cái đất nước Việt Nam nên là người trẻ chúng tôi là
0: vốn là nàn nashoho národa. Mi muž okolo 45 poveda. A pritom lada celé kutne, aj dostojne. Ho Chi Minh je zľudnivý a jara pilný. Je to dobrý človek. On je dženciši Vietnam založil. Dženciši Vietnam, aj to sú miestru im tiež nové a ketrošikvané auta. Winfast. Ja znajú Toyotu, Škodu alebo BMW, ale Winfast? A tohle sa i ve Vietname hižo v okolo 7 let dovo sami svoje auta tvária. Prvný dvi leče hižo s benzínovým motorom a pod 2021 pak má netko každé Winfast auto jenož ešte elektromotor. Kúpiť môžeš si je ve autových domách, ktoré sú tak veľké a nobel, kaž maja je podľa nás jenož Porsche alebo Mercedes. Ve Da Nangu si taký dom vobladám. Maja 7 veľkosťov auta. Od SUV hač k malému, kaž Fiat Panda. Prašam sa predavaria, čo dla mňa si snáno tiež ja také Winfast auto kúpiť. Jeho prvný argument, ja bych niečo za čisté vopsvedčeniu. Z druhá sú vane tuňče hač v Ukrajina auta a seča, ja bych ešte 3 leta do celé darmotné jezdiu. Aj, hač od 2029 netreba ve Vietname nichtun za svoje Winfast auto ničo za milinu plačiť. Zato ste ja na každom rožku milinové stoupy. Sto ich nähe Gendar Stata, nini, Winfast je Hoborski privatne Konzern, gischt waritisch nakwadne Auta, a samo mawe litadwa. Jeho Wopsidja rika Phang Nang Guang, pecha najbohatschi muž Vietnama. Te kusk miline von najskere Pschipola zapwatschi, wona wiec, so se ljudjo ja Auta kupia. Ich najmenschi Akku dosa za 240 Kilometro, a najwiecschi za 660. A vietnamske puče su mjestem pone Winfastu. Loni, 2025, su ve kraju 640 tisat pšedali. VW abo BMW za to ljedmajšče vuladaš. A dyš su to starše modele. Stolš je za křesťana cirke a za moslima tempel je za buddhistu pagoda. Tež ve Guangbing za so taká vulka stej. Plneš se snadno již 20 abo 45 druhých viděl, je tež 47 ještě zajímavá. Automatisce nara šeptam. Kaj špada nás doma ve cirkvi? Jenož, čo dla popom? Šice dokova voko metola bachtaja, so smeje a so ščekaja. Kýba so se oni modla. Ale šta so buddhist sva modli?
5: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
0: Ju se mi že cve čas vopkeč po, kak vona zanurena před pagodu steješe. Před co zaso je co pokvoniva a nakoncu ište vonjace štábiky zasvědčiva. Je se svojimi staršími rečeva, si potom převožiť dám, co by se se svojim synom zaso zniesla. Budista nema da so jednemu bohoj, kýž je šo stvoril, dokež tajkeho jednoho ani nimaja. Ich modlitve sú skere meditácie, rozmove, aber Prost will. Trošku dále a vysoko nad miestom je dalša pagoda. Tam hore bežeč? Nö. Da môj sa radšo ze stajky elektrokaru hore dovesť. A da praj ten šofér naraz? Guten Tag. Ja, so ja radživam. Čiatne cesto 9.80 a týž 2002 ište. Som v Vietname ľudí zetkal, kýž sú v NDR dživali. Tuta generácia pak nemôže abo nechá viac Nemce rečeť. Z najmenšia nesem nikoho viac zetkov. Za to pak jeho Jule. Von je vokovo 2010, 5 let v Hennisdorfe pola Berlina bydliu.
9: Und was hast du dort gemacht?
10: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
9: Zigarettenverkauf?
10: Ja. Yeah.
9: Und wo waren die Zigaretten her?
10: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen, komm hier. Ja, Absiebung.
0: Toto von Zille Wotorene poveda, potom je předzwärts do Polske jezdiu, a ze transporterom pohne Zigaretto roča pšijev. Dobre fäng. To nič nie jeho policia lepiva. Dve lieče so jeho za to dojazdva teknili. Be Neuropinie a ve Dortmundže je sedžal, predhač nie so jeho potom do Vietnama za so roča posvali. Kriminelni v Ukrajnice, tak je nešto potom rika pola nas. Ale tvoji Nemci su mi tola cigarete jenož tak z ruky torali, so von zakituje. A kada je soči v našim jastvi svo ljubivo?
10: In gefänglich? In gefänglich je sase. Ja, very sase in gefänglich.
0: V nemskim jastvi bi potakim very scheisse. A tu šračo zato doma, ljudi nahoru hore, a tež dele voze. Na jedyšej ranice mjese západne Niemske a NDR máš dženca ište muzeje, kak to tam tedy vie. Ale tež Vietnam je od 1954 hač do 1975 dželené. Centrálne a nimale jeničky překod by je na triečku Ben Hai. Muzej tam tež maja, ale hevak? Tož no dyrbiči nikto rec, so by tu niede ranica mjese dvima štátomaj. Hevak tam nimo jedeš. A vo tam nie je potom viac všedalok do Milaj. Vies Milaj by je 1968 po všem svieče znata, tokež sú venej americce vojace 408 ľudí súrovie zabili. Celé jednore tak. My sme miestami tež po zadistov mili, povedal niedejší vojak ve dokumentárnom filme, ktorýž môžeš si v opomnišču vobladať. A tež na YouTube tuto film beží. Koču pose, v ktorých vidíš jenaš ešte fundamenty tadyšich kežov. Pschikuldem stej tafla. Što je tu njede bilju? Štiri generacije se spjatnači ljudjimi, tri generacije se scinačami, a tak dalje. Desadis se njetko tež doma išće historijske fota, a tež moje svojske vod tam vobladam. To će huška. A potom smojbe na tram. Gnedovo nesmo i nikoho z zapada viac zetkavoj, a njetko naraz dalše moderne afrinkolace so miesto. A veľle vopkodov a hostčencov má samo trojoryčne napisma. Cele horeka ruske, potom vietnamske a deleka stejto jenžesce. Na širokých hasach zetkam postach potom tež ešte zatrašne diere voniace žone, a večer veľa napitých muži. A nima lešice gavaja pa ruski.
11: 10 tisíc?
12: 120 tisíc.
11: Nie, ruskih, ktoré ekspaty.
12: Da.
11: Nie, nie vedem, nie
12: vedem. Da. Čuť. Mogu govoriť.
0: No aj, každo tak je po 7. abo 9. pive. Potom so im jazyk tež pojistce, jenže sa ja neviem, kak ešte viači. Ač to 1990, mieše zviecka marina blízko na Tranga najväčšie zepiranišče celého azijského Ruma. Čome všech vúľkosťov a tisáce vojakov. Po koncu zviecko zjazka džišu pak oni zaco domoj, pak vostahu tu. A dženca, što ešte za Nemcov, majorský Balaman je za Rusov vyžel letadovo vietnamský na Trang.

0: Z radwoja hač tu da za gona pšijo. Sam, ze Smanžeskej a na Juškodovku. 29 tisac kilometrov. Rade bych moj sonitko išče raz pred tafľu fotografovoj, pred kotrež smoj tede išče stavoj. Tulie započne so Saigon. Ale tedeša tafľa je preč, dokež sú ranice miesta Loni okolo 30 kilometrov dale von přesunili. Saigon, abo hoči min miesto, má netko 10 miliónov obydlejú. Nimaležno svetové miesto. Kotrež je tiež kusk extravagantne. Zoma 940. etáža vysoko doma votvonka pričinienú platformu za helikopter, ale dom samon je potom ešte tojšto etážov vyšší, tak je vice napríklad. Ale tak nešto máš miestom ve veľa azijských miestach. A Rune ako tak po hasách dunda môj zásvyšu náraz. Hej, Beno! Samo na tamnom koncu sveta nejse em ženie sam. Handricíš z Rakec je tu Rune po dňu vedoldu.
1: Super, super. Te ľudí, co mi tak ľubia, to sú tak přečelné, to super, einfach super.
0: A po dňu požiť sme potom celé deleka v juhu Vietnama, Mekong Delta. Podobne, kaž druge na svieče, a tež ve Niemskej sú stavizne tež tu přeco zase ranice přesúvali. A tak vidíš, ve niektorých končinách južného Vietnama je nož napísa ve kambodžanským písme. A hučba z dvoru tež u nevietnamste neklinčí. Tej čičí na usi vrča miesubu vizor je nož kmea. Po 10 000 uznávajú sa ľudia južného Vietnama k svojim kambodžanským korenom. Majú svojské rádio, televíziu, šule, lepší prístup k univerzitám a tak dále. A jenož po kilometru dále ve Příchenese, že nás mi zase raz zetne. Jako sa jmenujúce blešu vody kúpi môj, dajú předovám na reči. Niemce. Pečané je von ešte žejne ničo druhý vidžo hač Vietnam. A netko poskače raz, kak von tam Niemce vukne.
2: Ich lerne Deutsch im Internet und ich schaue die Video und TikTok für lerne Deutsch und YouTube auch. Ja, ich alles ab, ich kann und lerne. Ich muss in gelernt Deutsch für meinen Job und für Service. Ich spreche Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch.
3: Und Kambodschanisch?
2: Nee. Ich bin 24 Jahre alt. Ja, zu jung.

0: Jedvanačich.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca evangelske ze serbským superintendentom Kristofom Rumelom z Hodžija.

An Nico Trebelsche, gratulatius und an tutun tüjün hüschte durchli, at isch wanzeme wieso hüschte gratulowatsch. Sredo, das wetschische Begrüßtschitzach, bitte hosas, wo je petsch a sedam jasate narodine. Na tutun putschu, bojo mach serbske horaus, wo sebsch ja jemu jahalubi zwutrebe, daibos bojo, bojo janovanje, dale wopstenje krutus trovotu, spokojnosch, a dobschich, oder? Scho najlipsche ho. Podpisali su rozvosovu narodinsku kartu Manželská Lenka, Giacomo Gigi, Marcel, Bernadette a Adelheid s manželskými, kajštež vosem nučko Johanna, Julia, Pius, Metod, Markus, Kilian, Josef a tež Lucia. Vesela sa hižo na Rianne Svečin. A tiež viesna zromadnosť z nový viesky a vokolných soce gratulovač a to národninách jomaj. Sredu svičaše menúce Alfons Budal z nový viesky 8 a 6 časačiny a včera potom Mirko Kurenk z Dittmannsdorfa 4 a 40 národniny. Viesna zromadnosť přije národnina jomaj jenošte najlepšie, všetočím pak tiež Bože žonovanie a krutú strôtu, každýž vosobinský derimieče. Štvrtk, to svedčeše v Vásku, Mač a Vóka, Reza Vyčazova svoje jubilejne 5 a 70. národniny. Gratulanča přija národninarce v obstajnú krutú strôtu, Bože žonovanie a mnoho rianých a zbožených let v krúhu ľubých svojbných. Dále přija vám vaši ľubí veľa vesela při kolesovaniu a při odkrču sveta. A nučky, no te ďakuje sa viezo za vulku pomoc při domiacich nadavkách. Gratuluja Wolfgang, Joka, Marika s Frankom, synaj Milan z Marinu a Markus z Boboru. Vezo tie šnučky Annika, Marian, Timon, Katarina, Melike, Johanna, Dominik, Esther a Edmund.

0: Zadkula.
1: Neštada hevak. Častu leči.
2: A ladajo na našu beachvolleyballovu túru Zadkule vieselíme so na miestem hižo sedmu stáciu. Tutun krut spodáme so k goreniam našeho modinského vúsovania, potekým direktne k Zadkuli do Krusčic, so bychme si tam zarali Ariane Viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačný outfit. Hač v obleku, spanskim v obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaž pustnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravje vucuchnovač. My se na vas veselíme, vidíme se v Krusčicach, deleka při modinským klubie.
0: Zadkula.
1: Zadkula. Nic zábeč.
3: Jutce večer.

0: RBB Serbski program. Povijesti.
1: Za novo studium za serbske ceptarstvo na Brambovske tehnijske univerzije jo se dotih mjest 12, čo studirujucih přizjavivo, to obkšošijo nam po našem napšašanju viceprezident univerzite Pierre Schmidt. Dokonc na Lidzba to pak ešte nejo, kto bužo jich vůvodcíš, k tomu se univerzita neukronijo tuchelu z pokazku na běžice procese ve personelných nastupnostčach. Jasne jo, až mogu se přichodne univerzitne serbščinarje procesu zu waschen vor Stipendium. Taki pobitu jote miesto Rzeszubusa okres Privenisa, teke za waschba za serbski ludzo eści przymierisch swoje smiernice za swojski Stipendium, kroni nam wiednica marketingowego teama Hanka Budarjowa. Studierujúce s nadpřieriznými ukpašami mogu sa pracovať pri zavožbie ved drugiego študijného leta, ako prejedne sú serbske noviny k tomu informirovali. Slovenske grožišťo v Radušu dej přidúcu sezónu 2007 a 2020 zase vetveríš svoje rota, to sú žice vietošojský šota Chris Mielchen. Tu hulu majú davarie exponátov užívaš nové dogrono za upožicenie tých drogotných artefaktov v tamnej ústajence. Kradu obkrozone exponáte ako také se drieva z tej Bramborský amt za pomnikový štít a Rzeszubuske miščenské zbierky ven vezovej po ukronach šote majú nových interesentov za slovenské grožišťo, tak dvojko ako nie ešte dojadnane, co buža z ústajencu, pak nemôže nové obkospodarjovar zašiknúš do groda. Lec buža ústajenca se svojimi veľisými slovenskými exponátami ve speciálnej forme ešte raz vyžeš, to nie jasné. Bramborská vestaňo vážne region za Bešonu. Oni sú liceli skoro 1300 perikové kraju. Také Úžica vestňo vážna domovňa za Bešonu, ako kroni zviesk nabu upvašijú se miastem napšavuje za štít natúry vesebne až dajú za sevici Úgo. Tak to vyži také předsedari natúrového centruma ve Dešne Fried Kaiser. Vese sú před letami mili 6 do vesemperu se s jajami litos jo ich 14 čoperu. Čížašča modých Bešonu no solicili vedešnje, kabete narosli, by to byl rekord kroni Kaiser, ven vyži užitk renaturirovania z prévě slizete jesi, ako jo se zachopilo na voz před 26 letami. Gendrovanie jo abo nic, kak ma se v Rzeszubuskim zastojenstve písaš, o vestonio nejpere šo při starým, to sú rozsúžili vedposvajence z riodu v úriednem pesieženiu miestčenského parlamenta, ma se napšešivo kvônnym ústavkám miesta užívaš jano generický maskulínum, to jo miasto drugim kšiva frakcie AfD, ve toho by teke byla petrišená serbská rec, ale tenraz je úzka väčšina přešivo tomu skvosova. To groni užívaš muskeceje a žin skecije forme, jo dali pošetce předpis. K 725. jubiliju mjesta Grod pokažo nova ustajenca vednenta historijske mjesčenske opismo. Stvrtk su ju ve Bergarskim domju vedverili. Tam je nenta kopija uše 700 let starego dokumenta obživovaš, ako dajo pogled do historije toga mjesta na zahopenku 14. stoljeća. Ustajenca pokaža uše toga vesebne nove skatu ve objeno, kušto motiv tih gražovih kartu pokaža pregujucu historisku paršonu toga mjesta s 3000 eksemplaru mecne nakvat ten jo vetnenta napšedajn. A naše povišči namaka jošo teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorben.
0: RBB. Serbski program. S nami do spedobnega dnia.

0: My sme ten celý týždeň prevožovali našu reportárku Štefanie Krautzeuc, ako je tu chvíľu duce ve Baltikumie. Ja sa nažiam, až čo vy také narské ordovali na ten region, ja na Kúštepad. Tu chvíľu je Štefanie ve gvône miestče Letiskeje, to je Riga, a ju som pšaša obšet uštívaním, jo, lec možno nám raz to miestno opísaš.
1: Jo, Riga je krádu hynakšie miestno o... Při baltickém milžiu, ty ruburaky šuží jsou. Lidstvůnož Riga taky nejo taká veliká milionová metropola, jo net ucuž, hynak, že duch šuží. To jo Belgien, impozantné staré místno, uglída při samém jako Hanze místo, by jak donila, byt mi jeho zacuša. A tak jo taky namykáš z rež místa, taká skulptura, ty bremínské muzikante, to jo dál místa Bremena a veliká turistová atrakcia.
0: A kak se tebe nen to spodoba to miesto?
1: Mie se spodoba wegen derjewe Riese. Ja som južo perazo obyla. Což jo mi obtužilo z tej dve vece. To jak ne jo, až ja som se vjasilila, až mogu letiske speciality, teke ješ, restoranka ješ, ale tam jo nen to oblico, což nastupa gastronomiju wegen glatke, ako v kuštem

0: CD. Savski program. Savski program. Tema.
1: Esperanto. To klince kaž zlubjenje za jaden lepši přihod, za jaden svět, ve kterém šmogu šikne ze sobu pejedaš. Esperanto je žince jadno přigrono, synonym za pozitivnu viziju přihoda. Ga a ve kterých obstajnostčach je nastavo Esperanto. V tom pak cesto vieme kradu malo, ku gešpje mjaze Národnego dnia Esperanto žince, svišišo njento uščevanje ku tej temje autor je Sebastian Elikowski-Winkler.

0: Zamenhof ja studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a jo ordoval vecny Gates. Lic rovnož jo s tým pevovaným zaslužil za chlieb, jo přeci zase doživil fáze velikeje núze. Ešte v Moskvě jo přišiel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne jo južo žíval na svojom recnem unamakaniu. Vesem na 607 a vesem 10 je unamakania megaligroniš ugledalo svetlo sveta. V forme brošúre z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byš veľgin laška, tak až kúšte gronime raz mežoju z laška nauknuš. Kužde, ako jo to rec nauknu, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugimi národnosťami, negledajúce na to, kak daleko se rec připeznáva na svieše. Namakaš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živoric.
0: Vezjeviš Jose Megao ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje Zamenhofa knini Klara Silbernik, žovki fabrikanta z litovskego Kaunas. Dokulaš Jose Zamenhof pejao reakcie svojich pacientov, jo jen vezjevju pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje przełożone groni Esperanto tak wiele ako se nażyjucy, a malcnie su se namakali przywisniki. Išti do predneje svetoveje vejne su nastali krajne zvieski na šiknych kontinentach. Vierašk jo rec doživiva v živiš na 620-tych letach, nežli jo se zvigajúci nacionalizm v Európie uvyše zasej znicu. Zamenhof pak to viecej doživil nejo. V starstve liepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni až jo se riecne zgromaženstvo Esperanto přecej viecej rozširjalo a jo žinca zastupione v uše 120 krajach celého sveta.

0: Mnie to ptasiński nieucy w Dolnej Łużycy Jano Dolnoserskoriec, ale tege Esperanto. W roli Esperanto ma jasne mienienie.
1: Znate jo, aż dajo Serby, kęcz su uknuli, albo uknu Esperanto, a teke wiele Esperanto pejdario uknio serszcinu, dokulież Esperanto pejdarie mają wielgin rady mięczynowe riecy. A znate serski Esperanto pejdario teke Edward Warner, ten dyrektor Instytuta za Sorabistiku Lipsku. Ja myslím, až Esperanto má příhod ako menšinová riec, že môde Esperanto povedať, že im sa nevyží příhoda Esperanta ako univerzálnu riec, že nioco, aby sa státy v UNO važili v Esperanto. To prevostajeme engelštine. To je snáž tá najväčšia zmena v Esperanto gýbaniu, až možina vyží v riece Esperanto nosaria vysebnej kultúry a už o nic viacej ako konkurenca angličtinu. A to je také mojo mienenie Esperanto je žiel európskej kultúry.
0: Viktor Zakar z Hešebuza, zorabista a sobužíva šer na Universiši BTU, gleda na rolu Esperanto radnje vjeci kritiski.
2: Saluton, to je jedno z dveju svovov, na kotareš se der je dopomnijom. Esperanto je jedna riječ, kotareš som uknu na jednom crash kursu v Zgorjelcu. Učil jo profesor Edward Warner, a ja se na to der je dopomnijom. V njo to vjegin der je učil. Riječ nejo se me tak vjegin spodobava, dokulaš jo me cevi cas dopomnijom na italščinu, a ja mogu italski, a dokulaš jo bilo Esperanto podobne italske rece, me je to ugledalo tak, ako bi to bila bleda kopija italske rece. Se vije su bili teke rece z germanijskih a slovjanskih recov, ale ta italščina jo prevagovala. Na Esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaš vijem, až se organiziruju seminari a legva za Esperanto, a derje se dopomnijom na jeden fakt, jednu cinitošć, gaš luš. Peda svoju maminu rec na takem legve za Esperanto pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napsikrat dopomnijom se derje aš gaš jeden luš, pohada z italskije, a peda italski, a nic Esperanto, v tom legve pen se jomu groni krokodilo. To jo se ves, vegin luštne. Teke jo zajmne, až dajo jedno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opljeva pičku vece Esperanto, ale nja mogu se dopomnjati na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo, až Esperanto ne osnaš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gaš jo jedna rec tak podobna drugej, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć. Abo ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidlami.